Irský národní symfonický orchestr řídil Stephen Gunsenhower, hrál symfonickou báseň Opus 26 s názvem Vesnická svatba Karla Goldmarka. Vysílání stanice pokračuje hudbou Johanna Sebastiana Bacha. Budou to tříhlasé invence pro klavír v úpravě pro housle, violu a violončelo Bachův seznam číslo 787 až 801. Hrají Janin Jansen, housle, Maxim Rysanov, viola a Torleif Téden, violončelo.

0: To byly tříhlasé invence pro klavír v úpravě pro housle, violu a violončelo Johanna Sebastiana Bacha v jeho katalogu čísla 787 až 801. Hráli Janin Jansen, housle, Maxim Rysanov, viola a Torleif Tedén, violončelo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte program, který připravil Rafael Brom. Z hudby Petra Iljiče Čajkovského jsem vybral předehru Fantazii pro orchestr podle námětu Williama Shakespearea Romeo a Julie. Hraje Kirovův orchestr z Petrohradu, řídí Valerij Gergiev.

To byla předehra Fantazie pro orchestr Romeo a Julie podle námětu Williama Shakespearea od Petra Iljiče Čajkovského. Hrál Kyrovův orchestr z Petrohradu, řídil Valery Gergiev. Další skladbou ve vysílání bude kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo, číslo 7 Luigiho Boccheriniho, podle Gerardova katalogu číslo 451. Hrají Pepe Romero a Akademie svatého Martina v Polích.

Kytarista Pepe Romero spolu se členy Akademie svatého Martina v Polích hráli kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo číslo 7 Luigiho Boccheriniho podle Gerardova katalogu dílo číslo 451.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Nejhorší měsíce svého života jsem prožil na vojně. Jsem tedy tím posledním, kdo by vojákům neprávem přisuzoval nějaké zásluhy. Pravdou ovšem je, že vojenský život se stal výživným inspiračním zdrojem mnoha skladbám. Všechny ty pochody, fanfáry a vojenské písně ovšem nevymýšleli žádní generálové, nýbrž většinou hudebníci, kteří si chtěli na vojně ulehčit život. Vojáci také iniciovali vznik některých hudebních nástrojů. Už jsme v našem cyklu mluvili o heligonu, čili tubě upravené pro použití při pochodu. S vojnou jsou však nejvíce spojeny různé druhy bubnů. Pravé vojenské bubny, které měly tamboři pověšené na břiše, se v symfonickém orchestru příliš neužívají. Za to malý buben je tu zcela nezbytný.
1: Malý buben je totiž zástupcem té skupiny blánozvuků, které nemají jednu blánu jako tympány, nýbrž blány dvě. A vinou těchto dvou blán už nelze tyto nástroje ladit, protože ta druhá blána působí právě ty interference, takže tón je neurčité výšky. Samozřejmě může být někdy jako zdánlivě vyšší, někdy zdánlivě nižší, ale není to tónová výška určitá. A navíc ještě u těch malých bubnů se ta chřestivost zvuku a ta výška dosahuje i tím, že je připevněno, ovšem odklopitelně, určité zařízení, které tam dává na tu kůži takové spirály nebo struny, jak bychom to nazvali. A to ovšem je ta dolní blána. A kromě toho, když chcete mít ještě takový ostřejší zvuk, tak neužijete vůbec paliček, které bývají zpravidla tvrdé dřevěné, nýbrž ocelových košťátek.
0: Typicky vojenskou skladbou, kde malý buben sehrává rozhodující úlohu, je Šostakovičova 7. symfonie, líčící nástup vojenského teroru. Odborníci se ještě nedohodli, líčí-li hudba hrozbu hitlerovskou či stalinskou. Necháme je bádat a budeme raději poslouchat ten malý buben.

K blanozvučným nástrojům patří také konga a bonga, na které se nehraje paličkou, nýbrž rukou. Na timbales, čili kotlíky, se naopak hraje paličkami. Je to obdoba bicí soupravy v jazzové hudbě. Takové soupravy, jakou si zakoupil Igor Stravinský, když psal svůj Příběh vojáka. Vidíte, opět vojenské téma. Stravinský se skutečně nejprve na bicí naučil, než začal tuhle skladbu komponovat.

0: Největší z blanozvučných nástrojů s dvěma blánami je velký buben. Jehož zvuk ve fortissimu se blíží výstřelu z děla.
1: Ano, to je využito například v Ravelově instrumentaci musorského kartinek té poslední části Velká brána kyjevská, kde skutečně velký buben naznačuje výstřely z děl. Slavnostní samozřejmě.

0: Zpět k válčení. Ve vojenských hudbách je velký buben nerozlučně spjat s jiným bicím nástrojem. Jehož jméno v nás labužnících vyvolává mnohem příjemnější asociace. Stalíři. Talíře, činely už ale patří k jiné skupině bicích nástrojů, že, pane doktore?
1: Ano, k takzvaným idiofonům, ale činely neboli talíře mají k velkému bubnu tak blízko, že dokonce existuje kombinace, že jeden talíř je napevno připevněn k velkému bubnu a oba tyto nástroje může ovládat jeden hráč tím, že jednou rukou tluče paličkou do bubnu a v druhé ruce drží ten druhý talíř a mlátí s ním ze zora do toho pevněného talíře.
0: Zvuk vojenské rychovky fascinoval amerického skladatele z počátku našeho století Charlese Ivese. V některých jeho skladbách znějí třeba hned dvě dechovky přes sebe a samozřejmě každá z nich disponuje jedním hráčem s činelem a bubnem zavěšeným na břiše.

Jistě jste si, vážení posluchači, všimli úzké spolupráce talířů a velkého bubnu. Jiným příkladem spojení blanozvučného nástroje se samozvučným je tamburína. Je to malý bubínek s navěšenými talířky. Hraje se na ní rukou nebo jen prsty. Tamburínu jsme zvyklí vídat v rukou svůdných španělských tanečnic, takže ukázka z Bizetovy Carmen bude to pravé.

0: Jak už jste, milí posluchači, viděli, bicí nástroje se málo kdy používají zcela solově, jeden nástroj, bez ostatních. Většinou vždycky jde o skupinu. A zajímavá taková skupina například je v Miodovi koncertu pro bicí nástroje, kde jsou různé blanozvučné nástroje, počínaje těmi laditelnými tympány až k těm neladitelným, ale nicméně s určitými vyššími nebo nižšími tóny, což jsou v tomto případě tomtomy. Mnoho lidí si plete tomtomy a tam je nástroj idiofonikovový.
1: Takový gong, že ano?
0: Ano, ovšem gong má určitou výšku zvuku,
1: Ano,
0: tam ne. A tomtomy, to bývá vždycky skupina, jsou nástroj membranofonní.
1: bubínky takové. No a neuvěřitelné je na tom to, že všechnu tuto baterii ovládá jedna žena, která se jmenuje Evelyn Glennie.

0: Možná, že by někoho zajímalo, že se dá na první pohled poznat, je-li ten buben nebo bubínek určen ke hře paličkou anebo prsty rukou. Pozná se to podle toho, že tam, kde je předpokládána palička, přesahuje ten kovový rám tu kůži. Kdežto je-li na vrchu kůže, pak se na to hraje rukou.
1: Ano, takže dělící klíč je tady ten přečnívající hrantlík.
0: Ano.
1: Drazí posluchači, na závěr dnešního pořadu zazní skutečná perla. Skladba, která i mě samotného skutečně šokovala a nadchla zároveň. A to jsem zvyklý na ledacos. Ve 20. letech našeho století se v zemi, kde zítra znamená včera, tedy v Sovětském svazu, umělci nadchli pro hnutí nové věcnosti, které mělo hodně společného s futurismem. Byl to obdiv k civilizačním vymoženostem, k strojům a továrnám. A právě v této době napsal skladatel Alexandr Mosolov svou symfonickou báseň Slévárna. Nedovedu si představit dokonalejší hudební obraz pracujících bucharů a válcovacích stolic, než je tento. Je to dokonce předzvěst dnes tolik úspěšného minimalismu. Hlavní slovo tu samozřejmě mají všelijaké bicí nástroje, zejména velký buben a tamtam v roli obřího bucharu. Takže, vážení posluchači, teď doporučuji, abyste si co nejvíce zesílili hlasitost svých přijímačů, sousedi vám ty 3 minuty jistě odpustí, posadili se do co nejpohodlnější pozice a poslechli si něco, co jste pravděpodobně ještě nikdy neslyšeli. Alexandr Mosolov, Slévárna.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Mnohé děti, které později hrají na dechové nástroje, začínají se zobcovou flétnou. Hra na ní se vyučuje i v rámci výuky práce s dechem a správného dýchání. Vzpomeňme jen na profesora Václava Žilku a jeho metodu. Škoda, že v okamžiku, kdy ve vývoji zobcovou flétnu vystřídala ta příčná, na jasný, svítivý zvuk té zobcové se až na čestné výjimky ve 20. století jaksi pozapomnělo. Ještě, že máme barokní skladatele a barokní soubory, které ten nezaměnitelný tón opět probouzejí k životu. Tak tady je ve volné větě koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo C-dur Antonia Vivaldiho. Nizozemský flétnista Peter Holstlák a ensemble The Parley of Instruments.

ze sešitu 4 písní beze slov Felixe Mendelssohna Bartholdyho nám zahraje Walter Gieseking, píseň beze slov číslo 2.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, třetí věta. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

Repetice je bezprostřední opakování právě odehraného hudebního úseku. V baroku se však takové opakování nedělo beze změny, neboť se od interpreta očekávalo, že opakovanou část obohatí o vlastní příspěvky, tedy improvizované ozdoby, virtuózní prvky, ornamentiku. V klasicismu se v sonátách a symfoniích standardně opakovala první část sonátové formy, tedy expozice. Dnešní interpreti se ale často rozhodnou repetici vynechat. Petr Iliš Čajkovský, předehra k baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

Z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů všech dob, autora téměř 4000 děl, německého barokního mistra Georga Filipa Telemana, spojeného především s Hamburkem, kde jako hudební ředitel a pedagog působil 44 let, vybíráme dvě věty z hobojového koncertu E-moll v nahrávce Martina Stadlera a souboru La Stagione Frankfurt.

George Gershwin a jeho méně známá skladba pro klavír a orchestr, Concerto in F, třetí věta, hraje Karl Eichinger, Brno Philharmonic Orchestra řídí Kaspar Richter.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Frédéric Chopin, etída číslo 12, C-moll z opusu 10, hraje Mauricio Pollini.

Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.

D-dur, vaše tónina. Zdeněk Fibich a skladba Natáčkách z cyklu Dojmy z venkova. Český národní symfonický orchestr řídí Marek Štylec.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Kantáta pro vánoční období Uns ist ein Kind geboren, dítě se nám narodilo, je sice uváděna v katalogu Bachových děl jako BWV 142, ale její autorství je sporné. Dnes se muzikologové spíše přiklánějí k názoru, že byla Bachovi připsána nesprávně a skutečný autor je neznámý. Nevadí, v každém případě je to nádherná hudba, jež potěší Bach nebach. Symfonii z kantáty oslavující příchod spasitele na svět hraje stále slavnější italský soubor starých nástrojů Academia Byzantina se svým uměleckým ředitelem Ottaviem D'Antonem.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Heinrich Josef von Collin napsal svou hru o legendárním římském vojevůdci jménem Gaius Marcius Coriolanus v roce 1804. 3 roky poté k této tragédii napsal hudbu Ludwig van Beethoven, pochopitelně skvostnou, vyzařující odvahu, sílu a odhodlání hned od prvních taktů. Kurt Mazur řídí orchestr Lipského Gewandhausu v Beethovenově předehře Coriolanus –

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Až do roku 1620 se teď vypravíme do Itálie pro překrásné duchovní moteto Adoramus te Christe, jednu z mnoha kompozic, jimiž slovutný kapelník od svatého Marka v Benátkách doprovázel místní katolické bohoslužby. Claudio Monteverdi, Adoramus te, uctíváme tě, Kriste. Zpívá příhodně Monteverdi Choir, řídí John Eliot Gardiner.

Johann Josef Fuchs, Žiga, což je druhá část ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, Concertus Musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

Antonín Reicha, český klasicistní skladatel, který svou pozoruhodnou kariéru zakončil jako ředitel konzervatoře v Paříži, byl vynikající hudební teoretik, jehož pojednání o melodii, harmonii či fúze studovali generace hudebníků i velcí skladatelé, včetně Bedřicha Smetany. A co se fugy týče, v geniálním souboru 36 klavírních fug svou teorii ukázal i v praxi. A ještě dnes můžeme žasnout nad pokrokovostí Reichova myšlení. Mezi velkými skladateli, jejichž tóny mu posloužily jako témata jednotlivých fug, jsou i velikáni jako Haydn, Mozart a ve fuze číslo 5 G-dur také Bach. Milan Langer nám hraje.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Teď si poslechneme Mutations from Bach, co si jako mutace z Bacha. Dílo pro žestě a tympány od Američana Samuela Barbera z roku 1968. Vycházejí ze sekvence Christe du Lam Gottes, Kriste Beránku Boží, v nápěvu gregoriánského chorálu s harmonizací Joachima Deckera z roku 1604 a z pozdější Bachovy harmonizace, užité třeba v některých kantátách nebo v chorálním preludiu. Takto nápěv prochází 6 minutami Barberova kompilátu, aby na závěr zazněl zřetelně a stišeně. Královský skotský národní orchestr vede dirigentka Marin Alsop.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jákob Handl Galus byl skladatelem slovinského původu, který v čase vlády habsburského císaře Maximiliána II. Vstoupil do jeho služeb a později, když už z Prahy vládl Rudolf II., se i Galus dostal do Prahy a působil zde jako

varhaník v kostele svatého Jana na Zábradlí. A hojně komponoval. Podepsán je mimo jiné pod asi 400 latinských motet, která byla vydána v několika dílné sbírce Opus Musicum. A také psal světské madrigaly, z nichž jeden je teď před námi. A snad potěší každého posluchače stanice D-dur, neboť říká Musica Noster Amor, hudba naší láskou. Madrigal Jakoba Handla Galuse zpívá Societas Incognitorum.

0: Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev, třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu.
1: A teď před námi Smetanova Vltava, milovaná a novými generacemi posluchačů stále mimořádně obdivovaná symfonická báseň z cyklu Má vlast. Tak si opět dopřejme tok naší řeky od pramínků, kolem lesů, vesnic i starých hradů, přes dnes už neexistující svatojánské proudy až k majestátnímu Vyšehradu v Praze, aby se pak ztratila ve vodách labských. Už hluchý Smetana prý báseň zkomponoval za 3 týdny, koncem roku 1874. Nám ji v následujících 11 minutách nechají vysíláním protéci Česká filharmonie a Václav Smetáček v jejím čele.

0: To byla Vltava, druhá část ze Smetanova cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídil Václav Smetáček.
1: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
0: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
1: a Lukášem Hurníkem. Klasika na dosah
0: na stanici Český rozhlas D-dur. A teď bude znít unikátní galop E-dur, zcela neznámá skladba Antonína Dvořáka. Hraje Tomáš Výšek.

Jean-Baptiste Lully, předehra ke komedii Měšťák šlechticem, hraje London Oboy Band, čili je to úprava pro hoboje, řídí Paul Goodwin.

Josef Haydn, árie z opery Armida. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Fantazie je hudební skladba, která není postavena na žádné standardizované formě. Skladatel řadí volně za sebe myšlenky, rozvíjí je, ale obvykle se k nim nevrací. Fantazie má blízko k zapsané improvizaci. Louis Spohr, Fantazie a variace pro klarinet, dvoje housle, violu, violončelo a kontrabas. Hraje Dieter Klöcker a členové konzorcium Classicum.

Antonio Vivaldi a jeden z jeho nesčetných koncertů, které psal v útulku pro slečny bohatých obchodníků v Benátkách. Vivaldiho koncert A moll má tři věty. Na pikolu hraje Jean-Louis Beaumadier a Orchestre National de France řídí slavný flétnista Jean-Pierre Rampal.

Jan Křtitel, Kalivoda, introdukce a rondo pro lesní roh a orchestr F-dur op. 51. Hraje Radovan Vlatkovič a Hamburský symfonický orchestr.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Václavu Janu Tomáškovi se v Praze na počátku 19. století přezdívalo hudební papež Prahy. Byl to pedagog, klavírista, skladatel, ale především osobnost, u níž si v Praze té doby podávali dveře nejvýznamnější hudební postavy té doby, které do Prahy zavítali. Tomáškův názor rezonoval pražským tiskem a na Tomáškových salonech zněly především Tomáškovy skladby. Například takový Král duchů, Erl König, píseň na Goethův text, je skutku pozoruhodné dílo. Poslechněte si, jak je zpívá Renata Pokupič, již doprovází klavírista Roger Vignolet.

Jeremiah Clarke, pochod a menuet ze svity pro trubku a orchestr. Hrají John Wellis a The Wellis Collection and the English String Orchestra. Řídí William Boughton.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Symfonické metamorfózy na témata Karla Marie von Webera zkomponoval německý skladatel Paul Hindemith v roce 1943, už za svého pobytu v Americe. Podnětem byl nápad ruského choreografa a tanečníka Leonida Masina, který Hindemithovi radil, aby Webrovu hudbu upravil pro balet. K tomu nakonec nedošlo. Masin měl jiné představy o zacházení s Webrovou hudbou, Hindemithovi se zase nelíbily Masinovy choreografie. Ale z nápadu nakonec vznikla čtyřvětá symfonická skladba na webrovské hudební motivy a nám teď Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu zahraje čtvrtou větu zařízení Syra Colina Davise.

28-letý Ludwig van Beethoven si svou 9. klavírní sonátu E-dur pravděpodobně cenil vysoko, protože o pár let později ji upravil pro smyčcové kvarteto. Třetí, finální věta je nápadité rondo, při jehož posledním návratu se proti sobě potkají synkopy v jedné proti triolám v druhé ruce. Poslechněme si, a to v podání Daniela Barenboima.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Sergej Rachmaninov, symfonie číslo 2 E-moll, opus 27, druhá věta. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Thomas Dosgaard.

Do Itálie konce 16. a počátku 17. století se nyní vypravíme za Karlem Gesualdem, princem z Venózy. Jeho vokální skladby byly dříve odmítány a dnes jsou proslaveny pro své disonance a dramatický náboj. On byl takový i život Karla Gesualda. Svou manželku nachytal in flagranti a v zápětí byla i se svým milencem zavražděna. I na Gesualda padlo podezření. V každém případě po vraždě se stáhl z veřejného života, uzavřel se na svém zámku a v trýznivé osamocenosti bylo jeho jediným světlem komponování. Tady jeden z mnoha jeho působivých madrigalů, Se la mia morte brami, zpívá Concerto Italiano, řídí Rinaldo Alessandrini.

0: Capriccio je skladba s odlehčeným výrazem, mívá hravý nádech a vyjadřuje nějakou konkrétní náladu, která se ovšem může měnit i v průběhu skladby. Capriccio si spojujeme s hráčskou virtuozitou, která ale musí působit lehce, jako by o nic nešlo.
1: Otevíráme partituru jednoho z nejoblíbenějších houslových koncertů 20. století. Je podepsána jménem Igora Stravinského, označovaného mnohými za největšího skladatele minulého století. Jako chameleon procházel ve své tvorbě mnoha styly. Střebával ruský folklor i jazz, dospěl k neoklasicismu, v němž se sice podržel, řekněme, tradiční formy, ale vždycky ji naplnil mimořádným a originálním obsahem. Právě tak je tomu i v houslovém koncertu z roku 1931, psaném pro polského houslistu Samuela Duškina, který také skladateli s houslovým partem vydatně pomáhal. Finální, čtvrtá věta koncertu D-dur je sledem několika různých epizod, které se střídají jakoby metodou střihu. A její titul, Capriccio, je celkem přiléhavým označením vzhledem k charakteru hudby. Premiéru v roce 1931 hrál Samuel Duškin a sám Stravinský řídil orchestr Berlínského rozhlasu, který také koncert vysílal v přímém přenosu. My si temperamentní Capriccio z koncertu D-dur poslechneme v podání Itzhaka Perlmana a Bostonského symfonického orchestru zařízení Seijiho Ozawy.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Konstance z druhého dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Sylvia McNairová, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Náš další starý mistr, kterého uvádíme, se narodil v roce 1567 v Liberci, tedy Reichenbergu. Byl to nejen skladatel, ale také hudební teoretik a dokonce básník a spisovatel. Němec Christoph Demancius. Mimo jiné vytvořil první slovník hudebních pojmů v němčině. Působil v Lipsku, Žitavě a při Freiberské katedrále. My si z bohatého, leč jen zlomkovitě zachovaného díla tohoto Monteverdiho současníka poslechneme polský tanec a galiardu. Demanciovi tance hraje Klemenčič konsort.

Zveme vás k nahlédnutí do opery barokního benátského mistra Benedetta Marcella, který ale nebyl jen zajímavým skladatelem. Věnoval se také právu a politice, v níž dosáhl pozoruhodných úspěchů. Byl například členem benátské vlády, nazývané Serenissima, a později se stal guvernérem na území dnešního Chorvatska. Komponoval asi do svých 40 let. K nejslavnějším dílům s Benedettem Marcellem spojovaným patří jeho zhudebnění biblických žalmů. Ale my, jak už řečeno, necháme znít hudbu jeho opery Ariana z roku 1727. Překrásnou árii Ariany zaspívá výtečná francouzská koloraturní sopranistka Patricia Petitbon, kterou doprovází benátský barokní orchestr s Andreou Marconem.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Josef Haydn, druhá věta ze symfonie číslo 94 G-dur s úderem kotlů. Österreichisch-Ungarische Haydn-Philharmonie řídí Adam Fischer.

Mahlerova hojně uváděná první symfonie D-dur, zvaná Titán, měla v prvních verzích 5 vět. Teprve později Mahler jednu část vypustil a symfonie má finální verzi 4větou, tak, jak ji slýcháme z koncertních síní. Ale přesto se tu a tam ona výjimutá, původně druhá věta, Blumine, hraje. A to díky tomu, že její partitura byla objevena ve Spojených státech amerických v roce 1966. Už o rok později onu větu uvedl Benjamin Britten. Následující rok zazněla symfonie s 5 částmi. Ale vzhledem k tomu, že Mahler symfonii Titán autorizoval toliko jako 4větou, jde spíše o raritní provedení i nahrávky. Muzikologové se dodnes přou, co je správné. A nebo se květinová líbezná kvazi serenáda v C-dur Blumine hraje na závěr symfonie, a nebo úplně samostatně, jako teď u nás na D-dur. Blumine, původní druhá věta první symfonie D-dur Gustava Mahlera, Atlantský symfonický orchestr, trumpetista Christopher Martin a dirigent Joel Levy.

Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Claudio Monteverdi, Confitebor tibi domine. Výběr ze sbírky duchovní hudby z roku 1640 hraje a zpívá francouzský soubor Les Arts Florissants, řízený Williamem Christym.

Američan William Christie, usazený ve Francii a s mimořádným ohlasem se věnující barokní hudbě, dirigoval svůj soubor Les Arts Florissants. Zazněla Monteverdiho duchovní skladba Confiteor tibi Domine.

Tři nocturna Friedricha Chopina, bémol, esdur a hádur, zahraje nyní na stanici D-dur pianistka Maria João Pires.

0: Larghetto, Andante a Allegretto, to byla tři tempová označení předchozích nocturen Friderika Chopina v toninách bémol, esdur a hádur. Hrála pianistka Maria Joano Pires.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Manuela Wieslerová a Helsingborský symfonický orchestr řízený Filipem Ogenem jsou interprety koncertu pro flétnu a orchestr francouzského skladatele první poloviny 20. století Jacquesa Ibera.

0: Jacques Ibert, koncert pro flétnu a orchestr. Hráli Manuela Wieslerová a Helsingborský symfonický orchestr, který řídil Filip Ogen.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Svůj slovanský kvartet S-dur věnoval Antonín Dvořák houslistovi Jeanu Beckerovi, primáriovi florentinského kvarteta. Podnět vzešel z vlasteneckých kruhů v Kroměříži. Nám skladbu zahraje Panochovo kvarteto.

Smíšcový kvartet číslo 10 S-dur, opus 51, zvaný Slovanský, Antonína Dvořáka, hrálo Panochovo kvarteto. Posloucháte stanici D-dur. Slavný trumpetista Maurice André a jeho syn Lionel, tragicky později zesnulý, jsou solisty koncertu pro dvě trubky a komorní orchestr C-dur Thomasa Albinoniho. Doprovází komorní orchestr Jeana François Paliara.

0: To byl, vážení přátelé, koncert pro dvě trubky a komorní orchestr C-dur Thomasa Albinoniho. Hráli Maurice André, Lionel André a komorní orchestr Jeana François Paliára.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dalším solistou je na stanici D-dur Leif Ove Andsnes. Zahraje sonátu B-moll Friedricha Chopina.

Brahmsovu čtvrtou symfonii nyní vyslechneme v podání britského souboru dobových nástrojů The London Classical Players. Řídí Roger Norrington.

Čtvrtá symfonie Johannesa Brahmse v tónině e-moll zazněla v nastudování londýnského souboru The London Classical Players, dirigoval Sir Roger Norrington.

Na programu stanice D-dur je teď hudba Johanna Sebastiana Bacha a sice radostná kantáta Jauchzet Gott in allen Landen, psaná pro solový soprán, trubku, smyčce a continuo. Zpívá Barbara Hendricks, hraje Hakan Hardenberger a komorní orchestr Karla Filipa Emanuela Bacha z Berlína, který řídí pěvec Petr Schreier.

dozněla Bachova oslavná kantáta Jauchzet Gott in allen Landen. Zpívala Barbara Hendricks, na trubku hrál Hakan Hardenberger a komorní orchestr Karla Filipa Emanuela Bacha řídil Petr Schreier. Tónový rozsah basetového rohu, typického nástroje přelomu 18. a 19. století, leží někde mezi basklarinetem a klarinetem, jemuž je příbuzný. Z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta, který pro tento nástroj psal, vybíráme teď divertimento pro tři basetové rohy F-dur. Hraje Trio di Clarone.

Příští čtvrt hodinku věnujeme, vážení přátelé, na stanici D-dur opeře. Árii o Jivě a modlitbu ze čtvrtého dějství Verdiho Otela zaspívá René Flemingová. Spoluúčinkuje Larisa Ďatková a hraje Londýnský symfonický orchestr s Georgem Šoltym.

0: zpívala René Flemingová. Poslouchali jsme árii o Ivě a modlitbu Desdemony ze čtvrtého dějství Verdiho opery Otello.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Antonín Rejcha, jeden z nejdůležitějších představitelů českého hudebního exilu z přelomu 18. a 19. století, byl v Paříži uznávaným skladatelem i pedagogem. Na stanici D-dur teď zazní kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo v tónině D-dur.

Antonín Reicha, kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo D-dur opus 98. Hráli Roel Diltins, Konrad Hünteler, Rainer Kussmaul a Jürgen Kussmaul.

Z kantáty Kytice Bohuslava Martinů vybíráme teď Idylu, instrumentální část, často hranou samostatně. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Česká filharmonie s Václavem Neumannem přednesla idylu Bohuslava Martinů, část z kantáty Kytice.
1: Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Vážení a milí, posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu a vaším průvodcem je Petr Weber. Uslyšíme teď české tance, cyklus Polek od Bedřicha Smetany. Hraje Jan Novotný, někdejší dlouholetý pedagog Pražské konzervatoře a jako interpret vynikající právě ve Smetanových skladbách, jimž se věnoval soustavně a všechny natočil.

Jan Novotný nám dohrál České tance Bedřicha Smetany, cyklus 4 polek, polky Fismol, Amol, F-dur a B-dur. Posloucháte stanici D-dur. L'Eraclito Amoroso, Udite Amanti, to je píseň pro mezzosoprán a instrumentální doprovod. Jejíž autorkou je raně barokní skladatelka Barbara Strozzi. Zpívá Magdalena Kožená, hraje soubor Private Musique.

0: Zpívala nám Magdalena Kožená. Hrál soubor Private Musike. Autorkou písně Udité amanty byla Barbara Stroci.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Witold Lutoslavský pro něj napsal klavírní koncert, ale pianista Christian Zimmermann je především znám jako interpret romantiků. Je legendou pianistického umění. V roce 1973 vyhrál soutěž Beethovenův Hradec u nás na území u Opavy. O dva roky později, v 19. byl vítězem Chopinovy soutěže ve Varšavě. Christian Zimmermann s polským festivalovým orchestrem, sám u klavíru i jako dirigent, přednese teď Chopinův první klavírní koncert.

Polský festivalový orchestr a polský klasik. Friedrich Chopin, koncert pro klavír číslo 1 e-moll. Solistou a dirigentem byl Christian Zimmermann. A ještě jednou se dnes vracíme k pěveckému umění Magdaleny Kožené. Píseň Mně zdálo se, že zumřela, zazní z cyklu Večerní písně od Antonína Dvořáka, komponovaného na texty Vítězslava Hálka. U klavíru je Malcolm Martineau.

0: Vážení posluchači, na klavír hrál Malcolm Martineau, zpívala mezzosopranistka Magdalena Kožená. Byla to jedna z písní z cyklu Večerní písně Antonína Dvořáka. Mně zdálo se, že zumřela. Text Vítězslava Hálka.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Teď nás čeká hudba Ludwiga van Beethovena, jeho trojkoncert, tedy koncert C-dur pro housle, violončelo a klavír. Solisti jsou Pavel Šafařík, Jaroslav Matějka a Petr Jiříkovský, tedy pánové, kteří tvoří od roku 1993 trio Martinu. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Muhaj Tank.

Allegro, Largo a Rondo alla Polacca. To byly tři části trojkoncertu C-dur Ludvíka van Beethovena. Na housle hráli Pavel Šafařík, na violončelo Jaroslav Matějka, na klavír Petr Jiříkovský, tedy celé trio Martinů, a s nimi praští symfonikové s dirigentem Muhaj Tangem.

Na stanici D-dur pro vás máme teď hudbu Igora Stravinského, svitu z baletu Pták ohnivák. Stravinský byl rozhodně výsostně osobitým autorem, který zásadně poznamenal hudbu 20.

Pod taktovkou Christopha Eschenbacha dohrál australský mládežnický orchestr svitu z baletu Pták ohnivák, dílo Igora Stravinského. Příští půlhodinka, vážení posluchači, bude patřit na stanici D-dur hudby Antonína Dvořáka. Smyčcový kvartet číslo 12 F-dur je plodem jeho prázdninového pobytu ve Spillville ve státě Iowa v létě roku 1893. Premiéru mělo potom dílo 1. ledna 1994 v Bostonu. Kvartet je známý pod jménem Americký a hraje nám ho Panochovo kvarteto.

0: Americký kvartet, tedy smyčcový kvartet číslo 12 F-dur Antonína Dvořáka, zazněl v referenční nahrávce Panochova kvarteta.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Operu Zuzana Vojířová napsal Jiří Power na konci 50. let a stala se jednou z nejúspěšnějších poválečných českých oper. Hlavním hrdinou je Petr Vok, jde o jeho romanci s mlynářovou dcerou. Poslouchejme teď árii o jižních Čechách, asi nejznámější scénu z této opery. Zpívá Václav Zítek, hraje Orchestr Národního divadla v Praze a řídí František Vajnar.

Na stanici D-dur zpíval Václav Zítek, doprovázel Orchestr Národního divadla s Františkem Vajnarem. Byla to árie o jižních Čechách z třetího obrazu opery Zuzana Vojířová od Jiřího Pauera.

Dvořákův žák Vítězslav Novák nacházel mnohdy inspiraci v přírodě a ve folkloru. V přírodě ji našel určitě i pro svou jihočeskou svitu, skladbu komponovanou krátce před druhou světovou válkou. Má 4 části, pastorále obzory, snění lesy a rybníky, kdysi pochod táborů a buď zdráv můj rodný kraj. Jihočeskou svitu Vítězslava Nováka uslyšíme v podání České filharmonie a Františka Vajnara.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která vysílá 24 hodin denně klasickou hudbu. František Vajnar řídil Českou filharmonii. Slyšeli jsme jeho českou svitu Vítězslava Nováka. Její části byly Pastorále obzory, Snění lesy a rybníky, Kdysi pochod táborů a Buď zdráv, můj rodný kraj. Vítězslav Novák pocházel z Kamenice nad Lipou. Z cyklu Dětské scény Roberta Schumana poslouchejme teď Snění, jak ho zahrál jako přídavek na jednom z koncertů Lukáš Vondráček.

0: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Lukáš Vondráček hrál Schumannovo snění.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Ještě jednou se dnes vracíme k umění pěvkyně Magdaleny Kožené. Uslyšíme árii z Matoušových paší Johanna Sebastiana Bacha, jak ji natočila s muzikou Floreou a Markem Štrinclem.

Posloucháte stanici D-dur. To byla muzika Florea a s ní Magdalena Kožená a v jejich podání známá árie z Matoušových paší Johanna Sebastiana Bacha.

Vysílání stanice D-dur Českého rozhlasu dnes pro vás připravuje a vaším průvodcem je Petr Weber. Příštích 23 minut bude patřit hudbě Ottorina Respighiho. Symfonickou báseň Římské pinie bude hrát Česká filharmonie řízená Antoniem Pedrotym. Skladba má 4 části. Pinie u Vili Borghese, pinie u křesťanských katakomb, pinie na pahorku Gianicolo a pinie u antické silnice Via Appia.

Obraz antického vojska pochodujícího po starobylé silnici Via Appia uzavřel symfonickou báseň římské pinie Ottorina Respighiho. Antonio Pedrotti dirigoval Českou filharmonii. Posloucháte stanici D-dur.

Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Pulén, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartma v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzabradlí.cz.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Georg Friedrich Händel, první část z hudby ke Královskému ohňostroji, Akademie staré hudby, řízena Christopherem Hogwoodem.

Giacomo Puccini, arie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

Před námi je hudba anglického skladatele lehčí hudby jménem Ronald Binge. Mimo jiné je to autor známé alžbětinské serenády. Po první světové válce se nejprve živil tím, že hrál v kinech k němým filmům, začal psát filmovou hudbu a po 3 roky hrál ve známém Mantovanyho orchestru. Po druhé světové válce psal pro BBC a svými skvostnými kousky vyššího populáru se proslavil. Jedním z jeho nejoblíbenějších je i skerco pro orchestr a la Beethoven, které zazní v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Ernesta Tomlinsona.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Velmi oblíbenou součástí koncertních programů symfonických orchestrů jsou barvité koncertní předehry Hectora Berlioze. Je to, dá se říci, sázka na jistotu, která posluchače vždycky potěší. My se teď potěšíme Berliozovou uvertýrou Rob Roy, inspirovanou stejnojmenou novelou Waltera Scotta. Montrealský symfonický orchestr Charles Dutoit.

Concerto Grosso je barokní forma, v níž skupina solistů vede hudební dialog s orchestrem. Ke vzniku formy zjevně vedly praktické důvody. Schopnější instrumentalisté se vyčlenili do menší skupiny sedící před orchestrem a byli pověřováni virtuóznějšími úkoly než řadoví hráči. Ve skladbě se tak slyšitelně střídají složitější a jednodušší hudební úseky. Antonio Vivaldi psal hlavně koncerty pro jeden solující nástroj a orchestr, ale má i Concerta Grossa, kde soluje skupina nástrojů, v našem případě dvoje housle a violončelo. Antonio Vivaldi a jeho třívěté Concerto Grosso d'Emol hraje soubor Barocco Sempre Giovane.

Opera Peter Grimes v roce 1945 světově proslavila tehdy 32letého anglického skladatele Benjamina Britna. Ačkoliv operní společnost původně protestovala proti jejímu nastudování, protože se obávala její očekávané kakofonie. Nakonec ale byli překvapeni všichni. V prodeji lístků tehdy Grimes předčil i Madame Butterfly nebo Bohému. K nejkrásnějším místům opery, v níž se Britten hlásí ke Stravinského projasněnému neoklasicismu, patří čtyři orchestrální mezihry, které se dokonce dávají a také tak byly vydány samostatně jako koncertní symfonické kusy. Toto je jeden z nich. Nedělní ráno z opery Peter Grimes Benjamina Britna hraje Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Andrého Previna.

D-dur, vaše tónina. Josef Haydn, druhá část ze symfonie číslo 101 D-dur, hodiny. Hraje Pražský komorní orchestr.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jako jeden z největších skladatelů renesance byl už za svého života i dlouho po něm, prakticky dodnes, oslavován Josquin des Prez. K jeho nesmírné popularitě přispěly nejen úchvatná melodická invence, nápadité imitační techniky i záliba v lidových písních, ale jistě i fakt, že jeho oblíbená díla se počátkem 16. století velmi rychle šířila díky vynálezu nototisku. Josquin komponoval všechny druhy tehdejší hudby, od motet a mší, až třeba k francouzským šansonům i italským kancónům. Měl obdiv mnoha mocných své doby, včetně členů rodu d'Este ve Ferraře, v jeho službách působil. Tady je Josquinova La Spagna, pětihlasá skladba pro instrumentální soubor, v nahrávce katalánského Esperionu 21 a jeho zakladatele a uměleckého vedoucího, gambisty Jordiho Savala.

Poslední z lyrických tragédií, které velký Jean-Baptiste Lully složil se svým dlouholetým spolupracovníkem, libretistou Kinoltem, je Armida. Pánové nesmírně úspěšně spolupracovali 14 let. V roce 1686 odešel libretista na odpočinek, Lily napsal ještě dvě opery a následující rok zemřel. A to jako největší a nejmocnější skladatel Francie, který udával tón snad ve všech oborech. Jehož opery byly pro francouzské autory vzorem ještě půl století po jeho smrti. V Armidě je zpracován oblíbený námět Tasova Osvobozeného Jeruzaléma, v něm se čarodějka Armida zamiluje do svého úhlavního nepřítele Renauda ve chvíli, kdy Renaud spí. Lily a Kenot přinesli veškerý svůj zájem na titulní postavu Armidy, ale my si poslechneme Renaudovu árii, v níž rytíř obdivuje krásy okolní krajiny, pokládá se do trávy a usíná a děj pomalu spěje k příchodu Armidy. Zatím tedy Renaud, rozhlížející se po příjemné krajině kolem, kontratenorista Howard Crook, La Chapelle Royale a Philippe Reveche.

Ze salzburského období mladého Wolfganga Amadea Mozarta vybíráme teď první větu ze symfonie číslo 28 C-dur, psanou pro dva hoboje, dva lesní rohy, dvě trubky a smyčce. Rozkošné tóny pravděpodobně 17-letého génia hraje The English Concert zařízení Trevora Pinnocka.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Francis Poulenc byl neoklasik, člen pařížské šestky, velký melodik s lehkým nádechem pařížského salónu. Toto jsou tři části z jeho francouzské svity. Soubor Anima Eterna Brugge vede Jos van der Immerzel.

Opery Giuseppa Verdiho jsou pravidelně inscenovány ve všech operních domech světa. Díky jejich kvalitě je totiž neustálý posluchačský zájem zaručen a těžko najdete scénu, která by někdy, ale spíš opakovaně, neinscenovala třeba Aidu. Operu si objednal egyptský vícekrál a milovník opery Ismail Pasha jako slavnostní dílo v době otevření Suezského průplavu. Premiéra v roce 1870 byla dalším z Verdiho triumfů. Jako v řadě dalších oper, i zde jde o volbu mezi láskou a životem. Zde vojevůdce Radames volí lásku k dceři etiopského krále, otrokyni Aidě, a platí za to životem stejně jako ona. V prvním dějství napsal Verdi Radamesovi překrásnou jímavou tenorovou árii Celeste Aida, nebeská Aido. A my si ji poslechneme v podání Joseho Carrerase a vídeňských filharmoniků s Herbertem von Karajanem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Johann Heinrich Schmelzer, sonáta Cum tubis in pleno pro instrumentální soubor. Hraje muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

Ludwig van Beethoven, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur opus 15. Hraje Lang Lang a orchestr de Paris. Řídí Christoph Eschenbach.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Když byl irský klavírní virtuos John Field se svým učitelem Muciem Clementim na návštěvě v Petrohradu, tak se do Ruska zamiloval, že se rozhodl tam zůstat. Právě zde pak Field vyvinul svůj osobitý styl klavírní hry a vložil jí do zcela nové formy nocturna. Dodnes je mu připisován vynález nocturna. Sám Field jich napsal 18, toto je nocturno číslo 2, C-moll, hraje Benjamin Frist.

téma, to je ta nejvzácnější ingredience hudební alchymie od klasiků až po tradičně uvažující skladatele 20. století. Výrazná hudební myšlenka, často tvořená jen několika tóny, musí být tvárná. Je to stavební materiál, z něhož skladatel buduje hudební katedrálu. Existují symfonické nebo sonátové věty postavené na jediném tématu, typičtější je ale dvojice kontrastních témat, hlavního a vedlejšího. Josef Haydn, třetí věta z koncertu pro trubku a orchestr Esdor, hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

teď vrcholné baroko ve drážďanské podobě Jan Dismas Zelenka a žalm Laudate Dominum zpívá Virgil Hartinger a ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

Chopinovské miniatury znějí jakoby nic, ale ve většině případů se jedná o vybroušené a mimořádně náročné kousky. Proto se k ním tak rádi vracejí i největší mistři klavíru. Například nyní je u něj Ivan Klánský a přednese mazurku pro klavír cis-moll Friderika Chopina.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Lesní roh je považován za nejobtížněji ovládnutelný nástroj symfonického orchestru. Ale když se ovládne dokonale, to je pak jako sólový nástroj ozdobou každého koncertního programu, ať už v symfonické nebo komorní hudbě. My se teď seznámíme s jedním z nejlepších současných francouzských hráčů na lesní roh, takovým francouzským Radkem Baborákem, jímž je Hervé Joulin, postupně první waldhornista orchestru Radia France, poté orchestru National de France a aktuálně se s Lorinem Mázlem přesunul do orchestru v Parmě. Hojně nahrává také komorní hudbu, z níž vybíráme Adagio a Allegro opus 70 Roberta Schumana. Hervé Joulin a u klavíru Marie-Joseph Gide.

Ještě dnes musíme žasnout nad závratnou cestou na výsluní, již během svého krátkého 36-letého života absolvoval Henry Purcell. V 10 zpíval v královské kapli, ve 14 už byl členem královy hudební družiny, v 18 dvorním skladatelem, ve 20 se stal varhaníkem Westminsterského opatství. Přibližně tehdy také začal komponovat scénickou hudbu, mimo jiné k Shakespeareovým hrám a takzvané semi-opery, v nich se tančilo, zpívalo i mluvilo. Především hlavní postavy měly mluvené party. Dodnes je tento specifický žánr raného anglického baroka spojován právě s Purcellem a jednou z jeho nejslavnějších semi-oper je Král Artuš. Árií, která uchvátila dobové publikum, je pak árie Studeného génia, v níž Purcell díky třesivému partu ve smyčcích a jakémusi zmrzlému koktání dokonale podtrhl atmosféru chladu a třasu. Zpívá britský basbaritonista Maurice Bevan, The King's Music vede Alfred Deller.

0: John Adams, Steve Reich, Philip Glass, to jsou hudební minimalisti. Základním principem jejich hudby je opakování krátkých hudebních motivů, které se postupně nějak proměňují. Říká se tomu repetitivní technika. Zpočátku se zdálo, že minimalismus je slepá ulička hudebního vývoje. Jenomže už 40 let v jeho rámci vznikají orchestrální i komorní kusy, opery, koncerty, oratoria. Skoro to vypadá na nový univerzální sloh. Minimalistické skladby často vystačí s minimem hudebního materiálu, jsou ale naopak velmi dlouhé. Při jejich poslechu nesmíme čekat na změnu. Nejlepší je zapomenout na běžící čas a nechat se unášet tikotem minimalistické struktury.
1: Jazz a minimalismus jsou zřejmě nejvýznamnějšími inspiračními zdroji současného amerického skladatele Michaela Torka, narozeného v roce 1961. Mezi jeho nejznámější skladby patří Color Music, barevná hudba. Jde o sérii několika orchestrálních kompozic z druhé půle 80. let 20. století, v nichž Tork exponuje pokaždé jinou barvu. Jak? Tak takto například pink, růžovou. Baltimore Symphony Orchestra vede David Zinman.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Bedřich Smetana, první věta ze smyčcového kvartetu číslo 1 E-moll. Hraje Panochovo kvarteto.

Pravděpodobně nejznámějším skladatelským jménem, doslova pojmem celé pozdní renesance, hlavně druhé půle 16. století, je jméno Giovanni Pierluigi da Palestrina. Mistr kontrapunktu, jehož umění bylo pokládáno za vzor ryzího kompozičního mistrovství, se převážně věnoval duchovní hudbě, napsal ale také desítky světských madrigalů. Většinu svého života spojil s Římem, kde působil u kapely Giulii v druhém sboru při Sixtínské kapli, anebo také v Lateránské bazilice. Nyní z pera Palestrini moteto Prosmíšený sbor a kapela Laudate Dominum Omnes Gentes, oslavujte pána všechny národy. Palestrinovi tóny a hlasy zpěváků z Regensburského domu.

Patřilo tak nějak k bontonu, že mistři barokní hudby výtečně ovládali několik nástrojů, které libovolně střídali podle potřeby a příležitostí. Tak třeba Georg Friedrich Händel. Na jeho varhaní improvizace se scházelo celé město Halle. Když vzal do ruky housle, mohl být ihned jmenován prvním houslistou hanoverského dvorního orchestru a obdivován byl i pro svou jemnou a zručnou hru na čembalo. Interpretační schopnosti starých mistrů napřímo posoudit nemůžeme, ale svědčí o něm řada jejich partitur, neboť mnoho svých děl pochopitelně sami uváděli. Je například téměř jisté, že Händel sám provozoval své krásné čembalové svity. Do sedmé z nich, G-moll, nám teď dá nahlédnout Paul Nicholson.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klarinet a orchestr A-dur. Jeho druhou větu hraje Anthony Pay, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Před námi je pár minut s duchovní hudbou starého blámského mistra Orlanda de Lasso, který patřil k nejznámějším skladatelům 16. století. Jeho díla nalézáme po staletích v knihovnách, v starých tiscích i četných opisech po celé Evropě, od severu po jih. Lasso se věnoval všem tehdejším formám hudby, světské i duchovní, a právě z této oblasti je i moteto Tristis est anima mea, v němž Orlando de Lasso zhudebňuje jedna z posledních slov Krista v Getsemanské zahradě. Smutná je duše má k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. Zpívá nizozemský komorní sbor.

Opery, oratoria, chrámovou sakrální hudbu, vokální kompozice i instrumentální díla pro všechna možná obsazení skládal Johann Josef Fuchs, císařský dvorní kapelník, opanující hudební život ve Vídni ve čtyřech prvních desetiletích 18. století. Ač je tedy autorem 400 děl, dnes je jeho hlavní význam spatřován především v díle pedagogickém a teoretickém. Ovšem i jeho tóny jsou osvěžením pro každého milovníka baroka. Toto je například Fuchsova serenáda pro dva hoboje, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. První část, Pochod, hraje Concentus Musicus Wien a řídí Nikolaus Arnoncourt.

Arpeggio je akord zahraný tak, že jeho tóny nezazní současně, ale postupně, od nejhlubšího k nejvyššímu nebo naopak. Český výraz pro arpeggio je rozložený akord. Je to prostředek, který nejlépe sluší harfě, třeba na začátku mé vlasti, anebo klavíru. Arabeska číslo 2 Claude Debussyho hraje Ilja Hurník.

Ludwig van Beethoven, Egmont, předehra k tragédii Johanna Wolfganga von Goethe, opus 84. Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Mazur.

Na konci dlouhé řady italských skladatelů romantické opery stojí Giacomo Puccini. Skladatel, kterého čekala kariéra chrámového varhaníka, leč po shlédnutí Verdiho Aidy se definitivně rozhodl pro operu. Díky bohu, dodnes tak můžeme žasnout nad hudebními krásami a dramatickou intenzitou jeho Bohémy, Madame Butterfly, Tosky nebo nedokončené Turandot, což jsou základní kameny snad všech operních scén světa. Melodrama Tosca napsal Sardou pro Sarah Bernhardtovou a Puccini vytvořil spektakulární dílo, v němž zářila třeba Maria Callasová. Nám ale slavnou árii zpěvačky Tosky Vissi d'arte, žila jsem uměním, žila jsem láskou, nikdy nikomu neublížila, tak proč, pane, se mi takto odměňuješ? Zaspívá jiná hvězdná sopranistka, Kyrie Kanava. Národní filharmonický orchestr vede George Scholty.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Pane doktore, ještě než začneme, musím vás informovat, že v Dakápu už se o zvonech jednou rozjímalo. Tenkrát jsme ovšem to téma vzali hodně zeširoka, mluvili jsme i o těch zvonech, jimiž se prošťouchávají ucpané odpady, nebo i o těch zvonech, jimiž se dávní potápěči potápěli do hlubin oceánu a poněkud méně často se i vynořovali. Vezměme dneska toto téma poněkud šířeji, tedy ve smyslu spíš hlouběji, tak bych to řekl, vědečtěji. Kam ty zvony vlastně patří z organologického hlediska?
1: Ty patří mezi takzvané idiofony, čili nástroje samozvučné. Říká se jim tak proto, protože zvuk vydává vlastně celé tělo toho nástroje. Někdy je to nástroj kovový, nebo někdy zase jindy je to nástroj dřevěný. Dneska si všimneme jenom těch kovových. A zase ty kovové nástroje můžou mít různé tvary. Může to být trubice, může to být deska. A ku podivu tedy zvon se z organologického hlediska pokládá za desku, i když vůbec nemá tvar desky. Ovšem jsou taky nástroje, kterými se zvony napodobují, a to je někdy taková deska nebo traverza nebo něco takového. Ten způsob, jak nahradit skutečné zvony věžní, je těžko rozhodnout, který z nich je lepší, a nakonec vlastně ty skutečné věžní zvony nenahradí nic.
0: Nejčastější způsob jsou ty trubicové zvony.
1: Ano.
0: Ono slavné místo v Berliozově fantastické symfonii se tedy většinou hraje na typicky orchestrální nástroj trubicové zvony. A tak toto zní.

John Eliot Gardiner, slavný současný dirigent, ovšem v jedné své nahrávce Berliozovi fantastické použil pravých věžních zvonů. A když si toto místo poslechneme, zjistíme, že přeci jenom ty zvony jsou nenahraditelné.

0: Kostelní zvony mají samozřejmě uhrančivý zvuk, ale my se od něho musíme odpoutat k dalšímu nástroji. V jednom z minulých dakáp už jsme na něho tukli, totiž na talíře, čineli.
1: Je to tak. A to už se trochu víc blíží té desce, i když je to deska stejně tvarovaná, ale teď bychom si měli říct spíš něco o takových těch samotných talířích, to znamená buď ten veliký úder, který je známý, že ano, ten přehluší zvuk i toho největšího symfonického orchestru v největším fortissimu. Ale zajímavý je taky způsob, když se používají jenom paličkou úder, jemný úder na jeden zavěšený talíř. Nebudeme si tu ukázku dávat, protože tu každý zná. Je to jediný úder v celé symfonii, v Novosvětské symfonii Antonína Dvořáka ve vedlejším tématu poslední věty. Je to zajímavé, jediný úder na nástroj a jak tam vynikne působ. Ale to si každý muzikant připomene velmi snadno. Spíš bych teď rád ukázal, jak Mahler dovedl tohoto jemného úderu využívat ve finále své Roztomilé G-dur symfonie.

0: Ke kovovým deskám opět kotoučového tvaru patří tamtam, jakýsi ohromný zavěšený talíř, na který se hraje velkou palicí. Ani zde není výška tónu určitá, ale přidáním nástroje s určitou výškou zvuku se takový dojem dá vytvořit.
1: Ano, je patrno například v Mahlerově písni o zemi, kde v šesté části je spojeno ten úder, tichý úder na tamtam s kontrafagotem, s harfami, s čely a kontrabasy.

Úplně tichý solový úder na tamtam je v konci Čajkovského 6. symfonie.

0: Naproti tomu gong, rovněž v zásadě zavěšený talíř, je vyroben tak, že má určitou výšku tónu. Proto se častěji užívá v několika člené skupině. Málo který orchestr však skutečnými gongy disponuje a skladatelé gongy předepisují jen velmi zřídka. Někteří z nich jsou však k použití gongu přímo nuceni. Takový Puccini, když psal svou Turandot z čínského prostředí, musel použít celou soustavu perfektně naladěných čínských gongů.
1: Samozřejmě ke kovovým tyčím patří i tyčinka zalomená nebo ohnutá do toho trojúhelníku a hraje se na ní ještě menší tyčinkou. Je to triangl a je to vlastně nástroj, který by zdánlivě byl tichonký, ale dovede dodat veliké gradaci orchestrální na tom vrcholu ten zářivý lesk. On nezanikne ani v velikém tuti.
0: Poslechněme si, jakou ohromnou práci tento decentní nástroj odvede ve Smetanově skercu z Triumfální symfonie.

0: Potom existují takové, řekl bych, sofistikované nástroje, které jsou vybaveny tím skvělým vynálezem klaviaturou. To je případ čelesty.
1: Ano, čelesta je velice moderní nástroj, přímě řečeno. A vlastně Čajkovský byl jeden z prvních, kdo jich užil. Firma Mustel v Paříži je vyrábí teprve asi tak od roku 1860. A jsou to v podstatě desky. Zase jsou to desky, malé destičky, které jsou seřazeny do celé rozsáhlé škály. Vypadá to trošku jako harmonium nebo pianino. A klaviaturou jsou spojeny paličky, které do toho ze spodu tlučou. Překrásné solo, právě jedno z prvních a zásadních, je v Čajkovského Louskáčku. Je to celé číslo, které je vlastně skoro věnováno výhradně čelestě.

úkol čelesty je také někdy vnášet do hudby trochu nostalgie. A tady se bych se rád obrátil ke skladbě, která mě vždy právě použitím čelesty fascinovala, totiž k Schönbergovu orchestrálnímu kusu, který se jmenuje Ze zašlých časů.

0: Teď bychom mohli si hrát na spoustu různých kovových idiofonů. To jsou krotaly, kovadlinky, kravské zvonce, rolničky, které jsou krásně upletněny zase v Mahlerově čtvrté symfonii. A stále docházíme k novým a novým nástrojům. Já jsem byl úplně šokován, tak jako celé pražské obecně, když nám tady jistý virtuos na steel pen, což je ocelová pánev z Trinidadu, nám předvedl hudbu symfonii od Jana Bacha. Ale to není Johann Sebastian, to je moderní skladatel. No, je to neuvěřitelné, artistický kousek. Další nástroje, co třeba vibrafon, to je taky v podstatě nástroj, jsou to desky kovové, seřazené zase do řady tónové a ze spodu jsou připojeny takové visící trubičky, které mohou v nich rotovat taková víčka. Ano, ano. A tím ten vibrafon dostává chvějivý tón.
1: Ano, chvějivý až intimní. A toho využil český skladatel Marek Kopelent ve svém duu pro flétnu a vibrafon nazvaném Canto Intimo.

0: Myslím si, že bychom mohli zakončit ještě jiným nástrojem, který má dvě formy a je dost trošku podobný zdánlivě té čelestě, kterou už jsme měli, a to je zvonkohra. Buď má také klávesy, anebo se na ně tluče paličkami, to je výraznější. Ta klávesová je taková spíš trošku dětský nástroj, kdežto ta paličková, ta opravdu může vydat i dost silný tón. Snad bychom na její užití mohli přinést příklad ze 7. symfonie Prokofjevovy ze 4. věty.
1: A tak se dostáváme od velkých zvonů k malé zvonkohře. Jenomže ve světě hudby platí, že není malých nástrojů.

Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Na stanici D-dur otevíráme večerní hudební blok s nabídkou, do které mísíme i tituly pro náročnějšího posluchače, ale pořád takovou hudbu, aby potěšila, povznesla, třeba i pobavila, inspirovala, probouzela fantazii. Příjemný čas s hudbou Charlesa Ivese, Williama Granta Stilla, Alexeje Frieda, Ennia Morriconeho, Wojciecha Kilara, Andersa Hillborga nebo Steva Reicha vám přeje Vanda Dobrovská. Úvodem si poslechneme skladbu, které dal její autor Darius Milhaud, titul Krb krále René. Je to dechový kvintet, dvousté páté skladatelovo dílo a nabízím ho ve stvárnění dechového kvinteta berlínských filharmoniků.

podání dechového kvinteta berlínských filharmoniků jsme vyslechli skladbu Daria Mioda s názvem Krb krále René, autorův opus číslo 205. Po klavírní sonátě číslo 2 od Charlese Ivese sahám do naší rozhlasové fonotéky v souvislosti se v současné době široce připomínaným kulatým výročím americké nezávislosti. Je to příležitost, která nabízí úvahy o podobě nebo podobách americké hudby, pro které v našem vysílání není zase až tak velký prostor, ale lecos se dá říci hudbou samotnou. Takže Charles Ives dal této sonátě titul Concord, Massachusetts 1840 až 1860. To je hodně výmluvný titul. Concord je město ve státě Massachusetts a čtyři věty nazval Ives jmény amerických transcendentalistů neboli představitelů filozofického a literárního hnutí z první poloviny 19. století. Hlásali víru v božskou podstatu člověka i přírody, nadřazenost intuice nad rozumem a prosazovali individualismus a nezávislost na církevních nebo společenských dogmatech. A za kolébku tohoto hnutí je považováno právě město Concord. Věty té sonáty nesou tituly Emerson, Hawthorne, Alcottovi, to byli otec a dcera, a Toro. Hraje Jeremy Deng a ona je to sice klavírní sonáta, ale do poslední věty lehce vstupuje flétna, protože Toro hrál na flétnu a na tu spolu účinkuje Tara Helen O'Connor.

Klavírní sonátu číslo 2 od Charlesa Ivese hrál Jeremy Deng, ve čtvrté větě se zapojila ještě i Tara Helen O'Connor na flétnu. Autorem následující skladby je William Grant Still, jeden z těch, komu se podařilo prolomit bariéry rasových předsudků v americké vážné, nebo jak tedy podle anglického jazykového úzu teď říkáme, klasické hudbě. Narodil se v roce 1895, takže to byl současník George Gershwina a ubíral se stylově více méně toutéž cestou, ale sám to byl Afroameričan, takže to měl o hodně těžší. Poslechneme si jeho symfonii číslo 1, příznačně nazvanou Afroamerická, v nastudování Johna Jettera se symfonickým orchestrem města Fort Smith.

Dozněla symfonie číslo 1, řečená afroamerická od Williama Granta Stilla. Symfonický orchestr města Fort Smith řídil John Jeter. Antonín Dvořák svého času doporučil americkým hudebníkům cestu k identitě americké hudby zapojením tradic mimoevropských, ale v Americe zdomácnělých etnik. William Grant Still se určitě touto cestou vydal, ale ty tradice se týkají i indiánských kultur a já vám jednu takovou skladbu k poslechu nabízím. Je od současného skladatele Brenta Michaela Davidse, který tutéž cestu klestil a klestí pro indiánská etnika. Doba je jeho snahám samozřejmě mnohem příznivější, ale moc o tom nevíme, protože do Evropy výsledky těch snah moc nedoléhají. Naši zvědavost nechť tedy alespoň do malé míry uspokojí jeho skladba s názvem Uncovered Wagon, neboli otevřený vlakový vagon, ve které skladatel kombinuje tradiční, takže západní sborový přednes se třemi výraznými vokálními projevy amerických indiánů, řekněme tří kmenových tradic. Skladbu si poslechneme v podání vokálního souboru Chanticleer, na jehož objednávku ji Brent Michael Davids vytvořil, uměleckým vedoucím souboru je Joseph Jennings.

To byla skladba Uncovered Wagon, otevřený vagón od Brenta Michaela Davidse v podání vokálního souboru Chanticleer s uměleckým vedoucím Josephem Jenningsem. Také ikonické dílo Steva Reicha Drumming je inspirováno mimoevropskými vlivy, v tomto případě z Afriky. Je to skladba pro dva zpěvní hlasy a komorní soubor, který tvoří ideálně 9 hráčů na bicí nástroje. Slyšela a viděla jsem je interpretovat i v jiných počtech. Na naší nahrávce ji máme se členy souboru Steve Reich and Musicians, solistkami jsou Pamela Ambush Wood a Jay Clayton.

0: Tak jsme si na stanici Dédor zase jednou dopřáli poslech jednoho z milníků hudební historie 20. století, Drumming od Steva Reicha. Hráli členové souboru Steve Reich and Musicians, ve vokálních partech spoluúčinkovali Pamela Ambush Wood a Jay Clayton.
1: Český rozhlas Dédor.
0: Ten pravý rámec pro propojení hudebního břehu artificiálního s non-artificiálním se pořád ještě nepodařilo úplně najít. V evropské hudbě se to daří se střídavým úspěchem, na české hudební scéně se o to svého času pokoušel Alexej Fried. Zvukový záznam jeho sonatiny dramatiky pro klarinet a klavír pořídili Ludmila Peterková a Eduard Spáčil.

Sonatinu dramatiku pro klarinet a klavír od Alexeje Frieda hráli Ludmila Peterková a Eduard Spáčil. Autorem následující skladby je Vojtěch Kilar. Inspirační zázemí je zřejmé z jejího titulu Orava. Komorní orchestr Polského rozhlasu Amadeus řídí Agnieszka Duczmal.

V podání komorního orchestru Polského rozhlasu Amadeus dozněla skladba, kterou její autor Vojtěch Kilar nazval Orava. Dirigentkou byla Agnieszka Dučmal. Je jedna skladba, ke které se ráda vracím, třeba že mi dělá potíže ji na mikrofon uvádět. Má totiž velmi těžko prakticky nevyslovitelný název. Tvoří ho řada fonémů nebo hlásek, jejichž zhluk nedává smysl, ale dají se zpívat, vokalizovat. Autorem této, tak řekněme, vokalízy je Anders Hilborg a nejraději ji uvádím ve stvárnění komorního sboru Erika Erikssona.

Komorní sbor Erika Eriksona přednesl skladbu Anderse Hilborga, jejíž titul musíte vidět napsaný, protože se nedá vyslovit. Zvu vás do světa filmové hudby. Klasikem a géniem v tomto oboru je, respektive byl, Ennio Morricone. Ne všechny jeho filmové partitury se hodí pro poslech bez obrázků a ne vždycky úplně spolehlivě fungují soundtracky k filmům, které jsme neviděli. Doufám, že se mi podařilo vybrat hudbu, která je natolik samonosná, že na ploše rozměrné filmové světy dokáže vtáhnout do nějakého, to záleží na vaší fantazii, specifického světa. A sice je to hudba k filmu Questa specie d'amore režiséra Alberta Bevilacqui ze 70. let. Soundtrack nastudoval a nahrál Bruno Nicolai se svým orchestrem.

Autorem hudby k filmu Questa specie d'amore, kterou jsme vyslechli v podání orchestru Bruna Nicolaje, byl Ennio Morricone. Blížíme se k půlnoci a to je čas pro pohodové spočívání, hru, improvizaci, navíc ještě v tomto letním čase. A pro takové kreativní poflakování tu mám skvělé průvodkyně, flétnistku Lenku Kozderkovou a houslistku Lenku Župkovou, jinak také duo Goelan a v jejich podání několik jejich vlastních skladbiček inspirovaných živly, přírodou, časem, konečností a tak podobně.

Lenka Kozderková flétna a Lenka Žubková housle a několik jejich vlastních skladeb. A pro posledních pár minut do půlnoci jsem si schovala podobnou hudbu, na kterou jsem nedávno narazila při sledování jednoho youtubera, který putuje po lesích a točí o tom videa a je pro změnu na kytaru. Autor Duane Fraley nazval tu skladbičku City of the Wolf, možná podle jedné počítačové hry, kterou ale neznám, nicméně formálně je to moc pěkné preludium.

0: Kytarovým preludiem Duana Freilyho City of the Wolf jsme dospěli ve večerním hudebním bloku k půlnoci a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit. Jako vždy vám přeji dobrou noc, ať v spaní či bdění, a pokud v bdění, tak třeba i nadále ve společnosti stanice D-dur.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, na stanici D-dur právě začíná pravidelné sobotní vysílání věnované hudbě 16. až 19. století s názvem od Claudia k Ludwigovi. Jako tradičně společně nahlédneme do rozhlasové fonotéky a zaměříme se na snímky nahrávané na dobové nástroje v rámci takzvané historicky poučené interpretace. Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Robert Škarda. Úvod našeho výběru obstará ukázka z tvorby rodáka z Neapole Domenika Scarlattiho, muže řady hudebních profesí v první polovině 18. století. Mladší syn Alessandra Scarlattiho ovládal vedle skladatelského řemesla i hru na varhany a čembalo, působil jako sbormistr a kapelník. Sonátu pro housle a basso continuo z odkazu Domenika Scarlattiho teď zahrají Federico Guglielmo na housle a členové souboru L'Arte dell'Arco.

Sonáta pro housle a basso continuo od Domenica Scarlattiho hráli Federico Guglielmo na housle a členové souboru L'Arte dell'Arco. Milí posluchači, zvu vás nyní k poslechu hudby, jejímž autorem je německý skladatel, varhaník a teoretik Michael Praetorius. Prostřednictvím jeho hudby se společně ocitneme na počátku 17. století, v době stylového přerodu od renesance k baroku. Z Praetoriovy tvorby zazní ukázky z jeho sbírky 40 protestantských chorálů pro sóla, sbor a instrumentální doprovod. Sbírka, napsaná v novém italském stylu, jak zní její podtitul, vyšla v roce 1619 ve Wolfenbüttelu. Nazvaná byla Polyhymnia podle řecké múzy posvátné poezie, chvalospěvu, tance a výmluvnosti. Čtyři části ze sbírky Polyhymnia Michaela Praetoria přednesou spojené soubory Taverner Consort, Choir and Players, řídí Andrew Parrott.

Soubory Taverner Consort, Choir and Players pod vedením Andrew Perota přednesly 4 části ze sbírky Polyhymnia od Michaela Pretoria.

Milí posluchači, i nadále zůstaneme ve společnosti řecké múzy Polyhymnie, bohyně posvátné poezie, chvalospěvu, tance, výmluvnosti a pantomimy. Jiný příklad inspirace touto postavou řecké mytologie v hudbě pochází z 18. století a je francouzské provenience. Jde o baletní operu Le Fête de Polyhymnie, slavnosti Polyhymnie, od Jeana Philippa Rameaua na libreto francouzského dramatika Louis de Cajuzaca. Dílo Rameau napsal na oslavu francouzského vítězství v bitvě u Fontenua ve válce o rakouské dědictví. Poprvé byla uvedena v říjnu 1745 v pařížské opeře. Z opery slavnosti Polyhymnie si poslechneme desetidílnou orchestrální svitu. Hraje soubor L'Étalon Lyrique, řídí Christophe Rousset.

0: Svitu z opery Slavnosti polyhymnie Jeana Philippa Rameaua hrál soubor Les Talens Lyriques. Řídil Christophe Rousset.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur vás programem s názvem Od Claudia k Ludwigovi provází Robert Škarda. Další hudba, která nás čeká, pochází z pera Itala Antonia Salieriho, ve své době uznávaného a ctěného skladatele, který působil převážně ve Vídni. Jako operní autor se však prosadil v řadě evropských metropolí, byl učitelem Beethovena nebo Schuberta. Z roku 1804 pochází jeho Requiem C-moll. Není mnoho skladatelů, kteří by psali hudbu pro vlastní pohřeb. Ovšem Salieri patří díky této mši mezi ně. Je záhadou, proč napsal Requiem právě v roce 1804, tedy dlouhých 21 let před svou smrtí. Dílo bylo opravdu provedeno na jeho pohřbu v roce 1825. Již předtím ale víme o provedení v sídle hraběte Haugwitze v Náměšti nad Oslavou. Requiem C-moll Antonia Salieriho, odkazující svým stylem již k ranému romantismu 19. století, budou zpívat Valentina Nafornita, soprán, Ambroisin Bré, alt, Robin Trichler, tenor a Andreas Wolf, bas. Sbor a orchestr Le Concert Spirituel řídí Hervé Niquet.

0: Na stanici D-dur doznělo Requiem C-moll pro sóla, sbor, orchestr a varhany od Antonia Salieriho. Sólové party přednesli Valentína Nafornita, Ambroisin Bré, Robin Trichler a Andreas Wolf. Sbor a orchestr Le Concert Spirituel řídil Hervé Nicke.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, výběrem nahrávek hudby 16. až 19. století vás provází Robert Škarda. Následující minuty budou patřit barokní hudbě. Vydáme se do Salzburku za tvorbou skladatele a houslisty druhé poloviny 17. století Heinze Heinricha Ignáce Biebera. Za Biebrova působení ve městě rozkládajícího se na obou březích řeky Salice zde vyšla v roce 1680 sbírka 6 komorních sonát pro 4 smyčcové nástroje a čembalo nebo varhaní pozitiv s názvem Mensa sonora seu musica instrumentalis. Do několika částí z této sbírky se za malou chvíli zaposloucháme. Název i podtitul tohoto souboru skladeb nám prozrazuje, že Bieber sonáty koncipoval jako Tafelmusik, mit frisch lautenden Geigenklang, tedy jako hudbu určenou pro hostiny nebo bankety se svěžím a hlasitým zvukem houslí. Ze 6 svit, složených převážně z kratších tanečních částí, zazní první 3 sonáty v tóninách D-dur, F-dur a A-moll a také do sbírky vložená sonáta reprezentativa pro housle solo. Hrát budou členové souboru Musica Antiqua Köln s uměleckým vedoucím Reinhardem Goeblem.